0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Vítejte u další epizody seriálu, který se odehrává zde v Rebelském baru.
1: Také dnes budeme v hlavních rolích barmanů vystupovat my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík, ale spolu s námi tady budou mnohem větší hvězdy.
0: Hned tou první partičkou budou pánové pocházející z Los Angeles, kteří si říkají Trapped. Tahleta parta se řadí do kategorie skupin, které proslavil de facto jeden jediný hit.
1: Přesně tak a byla tím skladba Headstrong, která byla v roce 2003 vyhlášena časopisem Billboard jako nejlepší rocková skladba roku.
0: Je to jeden z těch vzácných případů, kdy debutový single kapelu vystřelil až tak moc vysoko, že už se jim tento komerční úspěch nikdy v budoucnu nepodařilo zopakovat.
1: Písnička získala velkou popularitu i díky tomu, že se objevila v soundtracku k tehdy velmi populární hře NHL 2003.
0: Přesně tak. Pro celou generaci hráčů se tento song stal neoficiální hymnou hokeje na herních konzolích.

0: Na Čas roku a na TV Rebel pokračuje Rebelský bar a my pro vás i dnes mícháme velmi zajímavý koktejl, obsahující různorodé muziky.
1: Pokud máte chuť třeba na melodičtější rock a metal, Nordic Union je projekt, který byste rozhodně neměli minout.
0: Opravdu ne. Jedná se o superskupinu, která vznikla spojením dvou ikon skandinávské scény. Jednak Ronnieho Atkinse, dánského hudebníka, nejvíce ho známého jakožto hlas z Pretty Maids.
1: No a tím druhým členem je mozek moderních melodiků Eclipse, Švéd Henrik Mattersson.
0: Tohle spojení se opravdu povedlo.
1: Přitom v době, kdy vznikalo jejich první album, se tihle dva pořádně ani neznali. Erik poslal Ronniemu demáče, které pro něj připravil, a Ronnie byl z jejich kvality tak nadšený, že okamžitě se spoluprácí souhlasil.
0: No a jejich kooperace trvá i nadále a díky tomu si můžeme poslechnout od tohoto severského spojení, Nordic Union, skladbu In Every Waking Hour.

0: V rebelském baru nyní přivítáme také jednu rebelku, za kterou lze určitě považovat zpěvačku Taylor Momsen.
1: Ta má v poslední době neuvěřitelnou smůlu na zvířecí útoky. V dubnu Taylor na sociálních sítích zveřejnila příspěvek o tom, že ji během turné s AC/DC v Mexiku pokousal jedovatý pavouk.
0: No, Taylor je naštěstí v pořádku a tuhle

0: ti tedy, Tomášu, musím říct, že kdyby mě na noze přistál takovýto netopír, tak bych se rozhodně nechoval tak klidně jako Taylor Momsen. Úplně si dokážu představit, jak v panice běhám po pódiu a řvu, ať tu potvoru ze mě okamžitě sundají.
1: Tak třeba byste se nějak domluvili. Hele, mě to taky překvapilo, jak to vzala s takovým klidem. Každopádně, my pokračujeme dále a dáme si muziku od formace Dogstar.
0: Tak tenhle pes snad kousat nebude. Pro ty z vás, kteří nevíte, jedná se o kapelu, ve které hraje na bas kytaru hollywoodský herec Keanu Reeves.
1: Společně s ním chystají Dogstar vydat své v pořadí čtvrté studiové album.
0: No a to poznáte podle toho, že bude mít na obale název All In Now a vyjde 29. května.
1: A jen co si tuhle čerstvost naposloucháte, můžete vyrazit na jejich koncert. Přesně měsíc po vydání, 29. června, vystoupí tahle kapela v pražském klubu Sasazu.
0: Už teď si ale dáme ochutnávku v podobě singlu Joy.

0: Na televizi Rebel, případně na frekvencích Rádia Čas roku, pokračuje Rebelský bar, ve kterém se o vaši pohodu staráme my dva, Tomáš a Ivo.
1: Já teda nechci být nedutklivý, ale víš, že už se blíží zavíračka.
0: Jo, už?
1: Už.
0: Není to brzy?
1: Už. Nedá se nic dělat. Zbytek hudebních perliček, zajímavostí anebo zákulisních informací si necháme na příští týden.
0: No dobře. Než ale zavřeme, tak vám stihneme pustit ještě jednu parádní věc, která vznikla díky hvězdné spolupráci Duffa McKagana a Jerryho Cantrella.
1: Dáme si song I Just Don't Know, na kterém se podělili právě tito pánové. Tedy baskytarista, který se proslavil svým působením v Guns N' Roses, a kytarista a hlavní muzik legendárních Alice in Chains.
0: Tahle legendární dvojice před kamerou, Ivo s Tomášem, se s vámi ale loučí a těší se zase příště na viděnou a naslyšenou.

znamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlajvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Rock News. Brady Albert, bývalý kytarista kapely Turnstile, byl obviněn z pokusu o vraždu. Podle policejních zpráv měl na konci března fyzicky napadnout otce frontmana skupiny Brendana Yatese. V případě prokázání viny hrozí hudebníkovi trest odnětí svobody v délce 30 let.

Americká skupina Hollywood Undead vystoupí 15. června v brněnském Sonu Music Clubu. Fanoušci se mohou těšit na průřez celou diskografií i na novinky, jako je třeba čerstvý kousek All My Friends. Na něm hostuje výrazný talent současné hudební scény Jerris Johnson.

bývalý zpěvák kapely Saliva, J.C. Scott, má důvod k oslavě, protože se mu podařilo znovu získat ukradený přívěs. Ten mu byl odcizen večer před koncertem a obsahoval kompletní vybavení celé kapely, včetně nástrojů. Naštěstí policie nalezla dodávku i s nákladem jen několik dní poté, co Scott zveřejnil prosbu o pomoc.

0: Stříbrnej Zerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

News. Rock News. Jason Newsted v nedávném rozhovoru otevřeně promluvil o svém úspěšném boji s rakovinou. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že musel podstoupit náročnou léčbu a sérii operací, díky nimž se mu nakonec podařilo zákeřnou nemoc porazit.

V rodném městě Lemmyho Kilmistra se otevřelo unikátní muzeum věnované této ikoně rock'n'rollu. Součástí expozice je stylový bar, kde si návštěvníci mohou objednat oficiální pivo Motorhead nebo speciální Lemmyho limonádu, namíchanou přesně podle Lemmyho oblíbené receptury.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Just Rock.
4: Pravé rockové rádio.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rock News. Rock News.
1: Personální rošády v kapele Cradle of Filth neberou konce. V sestavě už nepokračuje ani kytarista Jirka Háb. Českého hudebníka na pódiu nově nahradil Geoff Bailey, kterého můžeme znát z působení u Savage Messiah. Přes všechny změny dává kapela dohromady materiál na novou desku.

Zpěvák Bruce Dickinson natočil materiál na nové soulové album. Na 16 skladeb mu přitom stačilo pouhých 21 dní. Nahrávání probíhalo kompletně naživo a podílel se na něm například i kytarista Andreas Kisser ze Sepultury. Vydání desky se očekává nejdříve v příštím roce.

0: Čau Vespolek rockeři, vítejte u víkendového vysílání Rádia Čas Rock, ve kterém vám bude dělat společnost nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. No dneska to bude tak trochu o motorkách, protože hned na dvou místech se konají skvělé akce z vůní benzínu, na které se určitě podíváme, ale hlavně si budeme hrát jednu pecku za druhou. Tady je ruka. Iron Maiden, nebudou chybět Guano Apes. Nebo Panoptiko. Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rock, k tomu Milan Gellner z horoskopy a mnoho dalšího. Tak se dobře bavte a já vám přeju pěknou sobotu, přátelé.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Toto byly samozřejmě Disturbed, no a na rádiu Čas rok nás teď čeká Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Sobota bude o něco klidnější než den předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Skarp. Tuto kapelu dostali fanoušci a taky čtenáři rockového magazínu Spark do velkého finále Spark Fresh Blood 2026. V něm dostanou možnost zahrát si na hlavní stage Eurobike Festu, kde se budou výsledky této velké bitvy, do které se kromě nich dostali taky Distory anebo Made of Earth, vyhlašovat v pátek 29. května. Tak, velká gratulace, no a my se na rádiu Čas Rock posuneme kousek dál, a to z Guano Apes anebo Maideny, kteří přijdou na řadu jako první v pořadí. Pěkné dopoledne.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Skoro dvě minutky po půl desáté nám na rádiu Čas Rok dozněli Guano Apes, no a před námi písnička na přání 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock. No a prostor na písničku na přání je tady a s ní Zdenda. Čau.
1: Nazdar Honzíku, zdravím všechny ze západních Čech.
0: Jak se tam máte?
1: Jo, hele, počasí, blízká sluníčko. Ráno tady jsem měl na koupi, tak bylo ještě nějakých 7,5 stupně, ale teď už to leze nahoru.
0: Jo, prodloužený víkend, no, paráda, včera bylo volno?
1: Mělo by být pěkně, no bylo volno, byli jsme u našich na táboráku, no super, holky opěkali busty, byli radost, bylo to dobrý.
0: No tak.
1: Počasí nám vyšlo taky, nepršelo, dobrý to bylo.
0: Krása, krása, no ale teď ta muzika, vybral si Rainbow, komu to bude?
1: No, vybral jsem Rainbow a pesku Kill the King a ještě musím říct, že to je peska stejný rok výroby jako já z 78. roku. Jo, takže bych to poslal tobě samozřejmě, Honzíku, a všem, co poslouchají, pro dobrou náru, zdravím tu naši bandu rokovou a mějte prostě pěkný víkend, přeju všem a opatrujte se hlavně.
0: Tobě taky, kamaráde, měj se hezky.
1: Potřeba.
0: Tady je muzika, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Své u konce naší dnešní první společné hodiny a my budeme na rádiu Čas Rok pokračovat s Dynasty. Valda Gengem. A do třetí se to budou Airborne. Tak to nějak bude na rádiu Čas Rok určitě s muzikou vypadat a pokusíme se spojit taky s Honzou Gavelčíkem, který má pod palcem oslavu 7. narozenin ostravského motobarku. Tak snad se nám to povede, držte palce a já vám přeju pěkné sobotní dopoledne.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z Podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Dynasty, tato partička bude součástí letošního ročníku Rock Castle, který v Moravském Krumlově vybukne 13. července a vy se tam můžete vydat, aniž byste museli zaplatit za vstupné. Na rádiu Čas Rock totiž běží soutěž Tajné úterý, ve které si hrajeme o vstupenky na koncerty, festivaly a další zajímavé akce. V tomto týdnu jsme udělali radost jedné z našich posluchaček, kterou jsme poslali na polský Karbrok. No a co bude v tom banku v tom dalším týdnu? Tak to se o Tomáše s Ivošem dozvíme v Ostrém budíčku. Tak pozorně poslouchejte, já vám držím palce a přikládám další muziku. Tentokrát v podání Valda Gangu anebo Autografu. Tak fajn poslech.
1: Tajné úterý, Rádia Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock dostali prostor taky Brainstorm a my se teď přesuneme do motoparku Ostrava, kde se dneska slaví dneska a zítra velkolepé 7. narozeniny. No a my máme přímo na akci Honzu Kavelčíka. Je to tak, Hanisku, ahoj, jsi tam?
1: Je to tak hezký.

0: Dopoledne.
1: Nazdar, nazdar, Hanzi. Tak, ono v 9 hodin začala tato dvoudenní velkolepá akce. Povídej, co nás tam dneska čeká?
0: Tak prosím tě, v prvé řadě, Motopark Ostrava slaví 7. narozeniny, jo. Ta dvoudenní show začala, jak jsi správně řekl, v 9, potrvá až do 6. 2 dny plné exhibiční jízd, 2 dny plné testování motorek, 2 dny plné jízd na motokárách, 2 dny plné stánku dobrého jídla, pití a tak dále, je tady i stánek Rádia Čas, kam můžete s ratolestma, a hlavně obrovská exibice. Já si myslím, že všechny může nalákat třeba jízda na motorce hned na dvou strojích Pavla Karbovníka z Polsky, taky našeho úžasného motorkáře Lukáše Seidlera, neboli Sádla, a hlavně za mě exkluzivní vystoupení Filipa Wimpla na BMWčku, driftovací show na naší dráze. Tohle to všechno dvakrát denně, dneska i zítra, do toho si můžete otestovat vaše motorky, do toho si můžete zajezdit na motokárách. Počasí výtečné, dneska ani zima, ani horko, zítra už to navíc bude na opalování. Hanzi, já myslím, že kdo nepřijde, tak si to prostě neužije, takže dorazte všichni, hlavně pokud jezdíte na dvou kolech, protože to fakt stojí za to.
1: Zeptám se, Hanisku, platí se tam nějaké vstupné?
0: Je to všechno úplně zdarma, akorát když se potom půjčíte tu motokáru, tak je to za pár drobných, ale to si myslím, že vůbec není žádný problém. Navíc vy tady můžete i vyhrát spoustu zajímavých věcí, protože tady máme soutěž.
1: Ano.
0: Hlavní cena, přeprava motorky až do Malagy, taky tady můžete vyhrát poukázku na 5 litrů na oblečení v motoparku, anebo třeba 50 litrů benzínu zdarma. Takže všechny posluchači samozřejmě zvu. Stavte se, Motopark Ostrava dneska a zítra 7. na Rosky.
1: Výborně, no a vidím, že v těch soutěžích je třeba pití birelu na čas, zúčastníš se taky?
0: No, mě spíš zajímá ten hod pneumatikou, víš,
1: ten
0: bude hodně zajímavý. A já dokonce, hele, já ti prozradím jednu věc, víš co, já jsem si rozhodl, že dneska tady nechám auto i s odskučením a se vším. Takže si dám i pivko, užiju si to, domů pojedu MHDčkem, tím zítra přijedu. Takže klidně přičte, dáme i pivko, prostě bude to super.
1: Výborně, Hanisku, takže moc díky, kdo nemá dneska a zítra co dělat. Já to jenom zopakuju, že zítra i dnes je to od 7 do 17, do 20.00 vlastně, až do večera, že jo?
0: No tak jakože jo, ale ten program do 6, ale do 8 otevřeno.
1: No tak to je krásné. Tak jo, takže zveme všechny, užij si to tam, měj se krásně a ještě se určitě spojíme. Měj se, pozdrav.
0: Hezký den, čau, čau.
1: Takže přátelé, jestli nevíte, co třeba s tím dnešním, s tou dnešní sobotou, tak vzhůru na 7. narozeniny Motoparku Ostrava.
2: Rokové typy Rádia Čas Rok. Čas Rok. Rádio Čas Rok. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz. Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to. Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: táty táta. Toto byly Clash na rádiu Čas rok, no a my si můžeme zahrát písničku na přání. Já mám na drátě.
1: Ahoj Honzo a všichni rockeři.
0: Čau Radio, tak jak se máme? Má je 10:30, něco na oběd se bude chystat?
1: No, už jsme smažili hranolky.
0: Hranolečky pěkně, no jo, tak co by ne. Courtney Love, to jsi vybral, komu?
1: No, pro všechny, co mě znají, pro taťku s mámkou, i když taťka teď bude asi na festiáku, on tam hraje s těma autrama.
0: Ano, hraje, víme.
1: No, tak ať se všem daří na pohodový víkend a mějte se všichni fajn.
0: Dobrý, tak jo, velké díky za zavolání, měj se hezky, tady je muzika, ahoj.
1: Ahoj, čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Navíc se podíváme taky do Bruntálu, kde se dneska koná velice zajímavá akce, na které nechybí ani kolegové z té naší moderátorské party Rádia Čas Rock. Tak si na to počkejte a ode mne přání dobrého sobotního dopoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ale říkal, že by jako snesl nějakou bundičku. Já jsem
1: maximálně mikinu, ale je to v pohodě, zvládám to.
0: Já mám teda koženku i s kožíčkem zimním, takže mě je ještě dobře, vzala jsem si bodky na přezutí, takže rozhodně, kdyby se tady k nám někdo za náma chystal, protože na spanilou výšku jednostopou je ještě přece jenom času dost, tak přátelé, určitě se teplej oblečte, radši víc než míň.
2: Máš recht, požehnání všech strojů začíná, nebo bude v 11 hodin 45 minut, potom ve 12 hodin je ta slavnostní výška po okolí. Kolik už je tam teď asi tak strojů? Je to plné to náměstí?
0: No to musí, jo, plné náměstí je, ale co se týče nějakých čísel, Honzo, víš, že já jsem baba a nemám absolutně dobrý odhad. Jestli odhadne Aleš, to nechám na něm.
1: No, já bych řekl, že to jsou vysoké desítky, spíš třeba přes 100 bych řekl hodně, jako do strojů tam je, no, přes 100 určitě.
0: Ale tak. Určitě je plné náměstí.
1: A náměstí je lidí, jo, lidí je náměstí plné určitě.
0: A navíc víš, jak chodí i takoví ti očumovatele, jak se jim říká, takže kteří třeba nepřijeli na motorce, ale jsou místní a dokonce hned z rána. Tady přišla taková jedna seniorka, říká, víte, já tady chodím vždycky každý rok se podívat na ty krásné stroje, takže i opravdu je to tady snad úplně pro každého, pro každou věkovou generaci.
2: A k tomu i samozřejmě hromada muziky, že jo?
0: No ani nemluv, čověč. Zrovna teďka na pódiu hrají Crunch, kteří nás teda s Alešem velmi mile překvapili. Zpěvák má krásný hlas, Aleš zase
1: odpěval. Sola jsou úplně úžasná, to nedá fakt dobře, ten kytarista, to bylo parádní.
0: A mají fakt takové pěkně líbivé uchu, poslouchatelné, člověk si tak jako i zadupe tou nohou do rytmu. Jo, za nás super, takže jestli to takhle půjde i nadále, tak budeme jenom a jenom rádi, ale já myslím, že jo, protože pak nás čekají Horizont.
1: No, pak ještě bude Rasmane, Warvision a
0: Donor. Ano, takže opravdu tady je pestrý, bohatý program, no do toho ta spanilá výška, na kterou se teda já osobně nemůžu dočkat, protože my jsme zjistili, že vlastně já i Aleš jsme na takové akci úplně poprvé.
1: Jo.
2: Jasná věc.
0: Tak já myslím, že my budeme úplně dvě kelíšky, kterým spadnou ty huby a budou čumět do kořán s otevřenou hubou.
2: Jasná zpráva. Takže si to tam užijte, vstupné je určitě zdarma, že jo, tam se nic neplatí.
0: Samozřejmě, je tady ale samozřejmě taky spousta stánků s občerstvením, jídlem, pitím, tam jako i berou karty, takže opravdu, když sem někdo dorazí, byť by neobědval, tak se rozhodně nemusí bát, že by jako byl hladový celý den. Přátelé, dorazte za námi na náměstí Míru do Bruntálu na 17. ročník.
1: Ano, 17. ročník, vítání jara.
0: 2026, bude to fakt stát za 100 kiky, ale všem se těší.
2: Tak, my vám přejeme, vám všem, ať vám hlavně vyjde počasí, ať se nic nestane během výšky a ať je všechno v pohodě. Užívejte a možná, že se ještě spojíme, jo, během dneška.
0: Děkujeme, budeme se těšit a to bude se pěkně vysílá.
2: Mějte se krásně, díky, ahoj.

0: No, nejen 40 třech sester, ale hlavně 15 let Rádia Čas Rok se budou od 24. července slavit u Opavského Stříbrného jezera, kde vypukne dvoudenní holba. Kromě Loufaránka jeho party se tam představí taky Citron, Aleš Brichta, Proteus, Witchhammer, Malignant, Tumor a hromada dalších vystupujících. No a ty můžete vidět na vlastní oči, pokud si na našem webu koupíte vstupenku, která aktuálně stojí 1299 korun českých. Těch variant vlezného je tam hned několik, jako třeba exkluzivní VIPky, které nabízejí celou řadu výhod. Tak se tam mrkněte a já vám k tomu surfování nabídnu třeba Paula Stanleyho, který je v playlistu nachystaný do dalších minut. Užívejte sobotu, přátelé!
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokovou

Sobecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Tam za sportem.
1: No tak třeba na basket do Opavy, kde si domácí celek na své palubovce to rozdá dneska z Ústí nad Labem. Jedná se o semifinálový zápas, který začne o 15:30 odpoledne, takže jestli jste příznivci tohoto sportovního odvětví, není co řešit. Ale než to tam začne, tak nás na rádiu Čas Rok čeká hromada muziky, se kterou mám nachystané Damien Keys. A co nás čeká potom, tak to už nechám na vás. 725 33 11 55.

0: ten pohodovější kousek s ním na rádiu Čas Rok. Damien Keys, no a když se dneska věnujeme těm motorkám, tak máme tady i Aleše Brichtu, kterého vybral Dan. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím, Hanze.
0: Nazdar, nazdar. Půl dvanácté, oběd je, byl, bude, nebude, dneska půst, nebo co?
1: Už byl.
0: A?
1: Papa. Tak lukšová polévka a zapekané brambory.
0: S?
1: S masem.
0: S masem, no výborně, tak jo. Páreček. Saláteček, jo, pěkně, pareček, no, no, no. Takže jsi dál, výborně. A takže teďko máš takovou odpočinkovou, jo?
1: Jo, to chvilku jsme si dali pauzu, no, s tatínkem.
0: Výborně,
1: tak. Robíme.
0: Robíte ten skleník, nebo co už děláte?
1: No, základy na skleník robíme.
0: Daří se, počasí vám přeje?
1: Počasí přeje, zatím neprší, ani včera nepršelo.
0: Tak to je důležité.
1: Je to paráda.
0: Jsme se bavili, že teda ten beton bude pitlovaný, tak jsou navezené pytle?
1: Pytle jsou navezené.
0: Tak, jo.
1: Aj, je tvrdý.
0: Tak to je dobře. Aleš Brichta teda komu?
1: Aleš Brichta budeme radit všetkým motorkářům, kdo dneska bude na motoparku jak v Ostravě, tak ve Zlíně, anebo je na rally Kopna ve Slušovicách, taky všetkým přeju. Ať se všetkým divákům, co mají rádi motorky, auta, stroje.
0: Jasně, ať se dobře baví, vám ať je práce od ruky a dej potom zase nic vědět, jo?
1: Jo, vyfotím, neboj se, čau.
0: Vyfotím, nech se hezky pozdrav, čau. Čas, jo.

0: váš rok.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Novina sobotní poledne je tady, jestli se chystáte k obědu, tak vám přátelé přeju dobrou chuť a taky mám pro vás nachystané něco na zub, třeba škorpíky.

0: akci na rádiu Čas Rok budeme hrát. Mrkneme, jak si vede novinka týdne a taky do ostravského motoparku, kde se koná velkolepá oslava jejich 7. narozenin. Dobré už odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Lauter ten v sobotu 23. května svým koncertním setem zakončí poslední 20. ročník kamenité Čas Rock Fest. No, ten odstartuje samozřejmě o den dříve, a to úderem 14. hodiny, kdy se otevře brána areálu ve Vyšních Lhotách. Ve 3 to odpalí Panoptiko a pak už to půjde pěkně jako po másle. Pozity, Vix, Levan, Polské Turbo, Iné Kafe a celá řada skvělých kapel. V sobotu je začátek naplánovaný od 1:30 odpoledne, takže jestli chcete zažít skvělou dvoudenní pařbu, tak se stavte. Rádio Čas Rock tam bude taky. Pojďme dál, Green Day anebo Škorpíci, to jsou pro změnu umělci, do kterých se dáme právě teď. Tak se dobře bavte.

0: Green Day, no a na Rádiu Čas Rock teď dáme prostor naší Vráně, která má pod palcem novinku týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rockový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
5: Just rock.

0: Rock.
1: Tak, no a v těch rokových typech pozvánka do ostravského motoparku, kde právě teď probíhá dvoudenní oslava jejich 7. narozenin. Kaskadéři na mašinách, drifty show, testovací jízdy, brothers show, soutěže o skvělé ceny, volné jízdy na svém stroji na nachystané trati, hromada skvělého občerstvení, no prostě zábava pro celou rodinu, která tam dneska potrvá až do večerních hodin a zítra na stejném místě od 9 dopoledne to samé. K tomu bez vstupného, takže jestli se chcete dobře pobavit a zažít něco neobvyklého, dožvíkejte ten dnešní oběd a vzhůru do motoparku. No a já vám na cestu z Rádia Čas Rock pošlu hutr, během kterých se můžete rozmyslet, jakou další pecku si dáme po nich. 725 33 11 55.

0: to je klasika. Johnny D a Hooters na rádiu Čas rok, no a my v těch vykopávkách budeme i pokračovat, protože mám na drátě Jirku, ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Na Jiříku. Tak, za prvé, jak se tam máte na Moravě?
1: No, čekal jsem to, že to bude horší, máme dneska krásný sluneční den a myslel jsem, že budeme vozit dřevo až do pozdních večerních hodin, ale zvládli jsme to dneska brzo.
0: V kolik jste začali?
1: Začali jsme v 8.
0: Aha.
1: No a už jsme skončili.
0: Vy jste rychlí chlapi.
1: No, šel jsem si půjčit pořádný vozík za auto. A
0: takže to dneska šlo. Výborně. A teď na oplátku Jimi Hendrix.
1: Jimi Hendrix pro kluky, co mě dneska pomáhali.
0: Kolik jich tam jel?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Byli řádně pohoštění nebo budou?
1: Už jsou pohoštění, dostali teď jej desert, oběd dostali a Bernard. Jo. To nemůžu vykládat, dostali pivo.
0: A co bylo na oběd?
1: Měli jsme tady kuřecí vepřové výpečky, brambor a polívku a holka udělala nějaký desert.
0: Je, vy se tam máte, tak no, fajn. Takže teď budete hodnotit situaci, popíjet, poslouchat rádio Čas rok, to je krásné, že?
1: No jasně.
0: Výborně. Tak hoši, mějte se tam hezky, zdravím úplně celou tu vaši bandu, užívejte. A když tak pošli fotku.
1: Pošlu.
0: Měj se krásně, čau. No a přátelé, za normálních okolností bych se v tuto dobu rozloučil i já, ale všechno je jinak, budu vám dělat společnost dál a dál a dál a dál. Dokdy, jestli až do neděle, tak to se teprve uvidí.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: opravdu nevejde, ale nevěřte hlavu rokeři, jedeme dál. A to ve společnosti Van Halen, taky Foo Fighters. A nebo Papa Roach. Tak to nějak na rádiu Čas rok bude 100% s muzikou vypadat, mykneme se taky na nějakou oslavičku a nebude chybět něco pro motorkáře. Tak, zůstaňte dál s rádiem Čas rok, ode mě přání pěkné odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs se zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Zemin Alba, které nese úplně stejné jméno jako skladba, která nám právě teď dohrála, tak ta se bude od 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Ano, slyšíte dobře, Europe přijali pozvánku našeho bráchy Rádia Čas na svůj megakoncert, na kterém zahrají svůj jediný letošní koncert v České republice. Kromě nich se můžeme těšit na Davida Kollera, Olympic anebo Lenny. Jestli máte zájem se taky zúčastnit této skvělé akce, tak si otevřete stránku www.casradio.cz, kde najdete patřičný odkaz k zakoupení vstupenek. Tak, to bychom měli, no a jedeme dál, ne, co říkáte. A to třeba za příspění koho jiného než Miloše Doležela, který se nám už rozjíždí se svým Karlovým mostem. Tady je.

Posloucháte rádio Čas Rock, které by vás velice rádo pozvalo na otevírání sezóny, které se bude společně s Moravia Raiders konat příští sobotu, a to na parkovišti 779.00 Horka nad Moravou, Olomouc 9. Sraz bude v 10 hodin a 45 minut dopoledne a start výšky tak ten je naplánovaný na 11:30. Zakončení

spanilé jízdy bude tradičně v klubovně pořádajícího motorkářského klubu a jestli nebude přát počasí, tak se výjížďka ruší a bude se na klubovně pařit od pravého poledne. Tolik něco málo z toho, co se chystá, a já mám taky pro vás něco, a to co jiného než další muziku, kterou se za chvíli rozdělí kapela Černá s Van Halenem. Já vám přeju pokud možno pohodové sobotní odpoledne, přátelé.

0: Je přesně půl druhé, no a to znamená jediné, že na rádiu Čas Rock si teď zahrajeme podle vás 725331155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Píry a tak furt dokola. Jo, no ale na Rádiu Čas Rok si teď budeme hrát trošku jinak, protože mám na drátě Dana. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj Honzo.
0: Čau, Dane, ty jsi říkal, že jsi v plném pracovním nasazení, jak to vypadá?
1: Jo, výborně, daří se, je to prýma, jako neprší, je krásně, je úplně super.
0: Co děláš?
1: Co? Ale vyrábím tady něco ze dřeva, jo, prostě bavím se, prostě
0: tak,
1: kutím.
0: Tak to je fajn, hlavně, že je co dělat. Počasí slouží?
1: Ale jo, jak jo, je prýma, není horko, není zima, akorát.
0: A je žízeň.
1: Ta je furt,
0: tak, ale teď ta muzika, Wind and Temptation, komu?
1: Všem,
0: tom, jo?
1: Tobě.
0: Díky.
1: Jo, všem lidem, co se to líbí, to je tak asi vše, co bych tomu řekl.
0: Prodloužený víkend užíváš, nebo včera jsi byl v práci, nebo?
1: Ne, nebyl jsem v práci, ale pracuji doma na baráku, takže jako absolutní pohoda.
0: Rozumím.
1: Jako víš, dělej si svým tempem, takže tak.
0: Takže jo, takže na klídeček. Tak tady je muzika, kamaráde, měj se hezky a se ti dílo daří. Čau.
1: Honziku, díky, měj se, ahoj.
0: Ahoj. Radio Čas Rock.

Rádio. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Alevo the Daisies. Špatně, co říkáte, tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát. No a mrkneme se taky, kdo dneska slaví, co se stalo a tak dále a tak dále. A nebude chybět ani Milan Gelnár, protože ten už tady zase klepe na dveře. Tak mu dáme slovo, já vám přeju dobré odpo.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock jede jako po másle, víkend je v plném proudu. No a tak se pojďme s Milanem Gellnerem mrknout, cože nás ještě čeká.
1: Sobota bude o něco klidnější než den předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio

0: To byli Nickelback s Rainem Wickedalem, zabící soupravou, který dneska slaví 51. narozeniny. No a když jsme otevřeli ten kalendář, tak si představte, že v roce 1973 v rámci dobročinné sbírky pro Nikaragu poničenou zemětřesením přidal Mick Jagger 150 tisíc dolarů ze svých vlastních peněz ke 350 tisícům od kapely Rolling Stones. V roce 1952 v Ostravě byla otevřena první trolejbusová linka a rok 73 takto pro změnu Československá televize zahájila na druhém programu pravidelné vysílání v barvě. No a svátek slaví Ctibor, takže všem oslavencům za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a snad vám Olympik udělá radost.
1: Rádio Čas rok. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz. Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Před půl třetí nám na rádiu Čas Roche doznívají Hinder. No a my se zvesela můžeme pustit do písničky na přání, jestli máte něco na srdci, jsem s tím 725 33 1155.

0: No, to už je taky pěkná řádka let, kdy tato pecka bodovala skoro ve všech parádách, že? No ale zpátky teď do současnosti, protože na cestě za dobrodružstvím je Román se svým synem. Je to tak? Ahoj, zdravíme tě. Čau.
1: Ahoj, ahoj, zdraví.
0: Nazdár, nazdár. Jo, tak, kam jedete, chlapci?
1: A jedeme do Dalečína na motokros.
0: Na motokros? Není to pozdě? V kolik se startuje ten noční jízda?
1: Startujem.
0: Nejedete pozdě?
1: Nejedeme pozdě, zítra jsou závody, dneska se udělají obtejnka a zítra se závody.
0: No tak to je potom jiná, výborně. Tak, co sebou dneska na ten večer máte tam nachystáno třeba?
1: To víš, že jo, máme tam Prosecco pro Andrejku, tak tam máme pinto, pak tam máme panenku, nějaké klobásky, no tak prostě.
0: Vy se máte. Tak jo, no a teď na cestu Twisted Sister, komu to bude?
1: Bude to tobě do rádia.
0: Díky.
1: Díkyně Aleštovi, dobrým tálu, všem motorkářům, všetkým dobrým lidem, všetkým posluchačům z Václavovic a ze Šenova a všetkým, co se ta kapela líbí a vaše skvělé rádio.
0: Moc děkujeme za slova chvály, vám přejeme šťastnou cestu, šťastný dojezd a hlavně, ať ty závody dobře dopadnou zítra.
1: Jasné.
0: Tak se mějte. Čau, ahoj.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Raket nad Berlínem jsme se teď dozvěděli od kapely Imodium. No a na rádiu Čas rok je před námi dalších 60 minut. V nich Doropeš. Anthrax. Tak jako Dream Theater. Nebude chybět okénko Moravskoslezského kraje, podíváme se taky do Bruntálu, kde se dneska sjela celá řada motorek a je tam vítání jara, tak se podíváme, jak to tam vypadá, jaká muzika, jaké kapely a tak dále a tak dále. Tak snad se nám podaří spojit s Kikinou a Alešem, držte nám palce, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: slev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: No, před námi je Dropéš, ale ještě předtím, než si ji pustíme, tak je tady ještě jedna dáma, a to Marcelka Fabiánová.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Budova teď poskytuje bezpečné a důstojné zázemí pro sociální poradenství, psychologickou pomoc a podporu pěstounských rodin. Nové prostory tak nabízí klientům větší soukromí. U slavnostního otevření byl i hejtman kraje Josef Bělica.
3: Myslím si, že se opět investice povedla. Stalo to přes 17 milionů korun a klienti Centra rodinné péče tady najdou opravdu krásné a kvalitní zázemí. Ono obecně je důležité investovat do infrastruktury a sociální péče a sociální oblast je velmi významnou oblastí, které se věnuje Moravskoslezský kraj, a pro vedení Moravskoslezského kraje je nesmírně důležité, tak proto do toho investujeme.
2: Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj výrazně podporuje i řemeslné obory. Díky tomu vzniknou v Opavě v areálu středního

0: vybavení. A více podrobností uvedl náměstek hejtmana Michal Kokošek.
1: Budeme zde budovat nové zázemí, nové dílny pro celkem zhruba asi 90 žáků, a což je navýšení kapacity. Budou tady umístěny nové moderní technologie, strojní zařízení zhruba v hodnotě 20 milionů korun. Celková investice i s tou stavbou vyjde zhruba na 108 milionů korun a budujeme, tak jak říkáme, modernější, kvalitnější a vzdělanější kraj.
0: Nové dílny budou sloužit pro vzdělávání středoškoláků hlavně v oborech truhlář, tesař, klempíř a v maturitním oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Součástí projektu je i vybudování moderní počítačové učebny. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: jste ve společnosti Rádia Čas Rock a my se teď přesuneme a podíváme do Bruntálu, kde právě teď probíhá 17. ročník vítání jara 2026. No a na něm je i naše Kikina a Aleš. Čaute.
1: Ahoj!
0: Nazdar, nazdar, tak jak se tam máte?
2: Skvěle se tady máme, Oni tady všude jídlo, dobré kapely hrají, takže super.
1: Jako tady tomu dětka fakt není co vytknout, opravdu.
0: Je to výborné. No. Výjížďka dopadla dobře?
1: Ježíš, ani nemluv, já jsem teda, musím říct, měla tu čest jet s jedním z pořadatelů, organizátorem Pierrem z Motorafanu Bruntál, v tom prvotním, v té koloně vlastně, na první motorce, ze které hrála muzika, dětka, jako to byla atmosféra jako kráva. Celcová zvala, že to snad bylo slyšet i na praděc, jako to normálně zimou mrjavky po celom chrbtě, to mala.
0: Seděla jsi někdy na takovém velkém stroji?
1: Člověče, na takovém ne. To byla moje premiéra. Na motorce jsem sice párkrát seděla, ale na takové echtovní to bylo opravdu poprvé a zážitek. A musím teda říct, že jsem Pierovi říkala, že bych opravdu přišla o hodně, kdybych na tu výšku nejela. Takže bohužel Alešek musel zůstat na náměstí
2: mírno. Zvládl jsem to úplně v pohodě.
1: Zvládl je moc kovných chválí. Ale mám aspoň videa, takže mu potom aspoň ukážu ty videa.
0: Jasně. No, takže výška je za námi, ale bohatý doprovod.

0: Program, co se týče kapel, pokračuje dál, takže máme tam teď něco, protože třeba jsou ti, kteří se chystají třeba na tu projížďku na motorce a řeknou si, tak co bych se tam tak zastavil do toho
1: brutálu,
0: čeká nás tam něco?
1: Teďkom zrovna se chystají Rasmané, oni už tam víceméně hrajou, podle mě to je taková ta první zkušební písnička zvuková, takže za chvilku uvedeme, za pár chvil.
2: A? Po nich se pak budou chystat Warning Vision.
1: A ještě nás čeká Donor.
2: Takže to všechno uzavřou vlastně.
1: Ano, přesně, tak.
2: Takže kdo třeba ještě pořád přemýšlí, co s načatým sobotním dnem, tak rozhodně neváhejte, vyražte tady za náma, protože ten program je opravdu našlapaný až do pozdních večerních hodin.
0: A co je důležité, že vstup je zdarma, že jo?
2: Přesně,
1: tak.
2: A mají tu luxusní žrádlo, pití, veselé moderátory z rádia, takže doražte za náma.
0: Přesně tak, takže fajn, takže díky za spojení, mějte se tam krásně, no a ať vám to tam pěkně jde od ruky.
2: Děkujeme a všichni zdravíme.
0: Tak, ahojte. Čau, ahoj. Takže přátelé, slyšeli jste to na vlastní uši. Pokud ještě třeba nevíte, co s tím dnešním odpolednem a s tím večerem, tak sedněte třeba do auta, na motorku, na autobus, na vlak, cokoliv a vydejte se na 17. ročník vítání jara do Bruntálu, kde pořád ještě pokračuje toto skvělé setkání. Hromada nádherných kapel a má se tam hrát až do 8:30 večer. Tak. To by bylo. No a my jedeme dál. Teď bude taky půl, ale čtvrté a my pokračujeme s Anthrax. Pěkné odpoledne s Rádiem Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas, rok na něm dozjeli Dream Theater a já mám na drátě Petra. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, Peťo. Tak jak ty si naložil s Volnou sobotou, prosím?
1: Dělám krásné věci, stáčím med, takže tak na kolem baráku a kolem včel.
0: Stáčíš med, takže ty jsi pilný včelař, jo?
1: No pilné jsou ty včely, já jsem líný včelař.
0: Jo, takhle, no a kolik toho máš už stočeného teda?
1: Ty 50 kilo to vypadá, že to bude, takže super.
0: Jako za dnešek?
1: Ještě budem dvakrát stáčet.
0: Za dnešek? No, no to je neuvěřitelné. Co s ním budete dělat?
1: No sníme to a rozdáme to, co s ním děláme.
0: Já myslím, že máte na dvůr takovou Marlenku, jako víš, takovou filiálku té továrny.
1: Ne.
0: No tak to je nádhera. A máš dneska hodně žijadel?
1: 4.
0: 4. Alergie je na to nějaká?
1: Není, to už bych byl napuchlý jak balon, to ne.
0: Už je to všechno v pohodě, dobře. No a v jaké jsi fázi, už budeš končit?
1: No už končím a budu uklízet, umývat, takže taková jako ideální stav, že to takhle odpoledne stihnu.
0: Tak to jo, hele, to je asi co mít, ne, potom?
1: No, tak nevím.
0: Všechno ulepené, co? No ale zase je to krásné. No ne. A ty jsi vybral 3 sestry a ty nejen tak pro nic za nic, protože, mluv.
1: Tak dáme zelenou a tam je skvělý rým včely bodavý, jak mě to s tebou nebaví, nebo tak nějak. Takže všem hodným manželkám to posílám, ať jo. To s náma chlapama vydrží a dneska kluci dejte si pivo a zelenou.
0: Máš rejt.
1: Proč ne?
0: Ano, ty ta zelená bude nebo na to pivo?
1: Já si jen to pivo, ale možná nějakou visku do toho pošlu.
0: A medovicu nějakou.
1: Tež mám.
0: Tak dobré, tak jo, tak fajn, a se ti tam dílo daří, měj se krásně, díky za zavolání.
1: Díky.
0: Ahoj, čau.
1: Čau.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rokové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

4 hodiny odpoledne, no a my na rádiu Čas Rok budeme pokračovat. A to třeba se Slady, tak jako Five Finger Death Punch. A nebo formací, která si říká Rio Speedwagon. Tak, mrkneme se taky na novinku týdne, protože ta si vede zatím ale velice, velice dobře a mám pro vás i nějakou tu pozvánečku. Tak to všechno za malou chvíli, pustíme se do toho, přeju vám krásné odpoledne.

0: Máme sobotu, no a to je nejvyšší čas na to, abyste se mrkli, jak vypadá novinka týdne, protože až do zítřejší půlnoci se můžete na našem facebookovém profilu vyjádřit co a jak. Takže tady je novinka týdne, Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány.

0: kterou v originále naspívala Bonnie Tyler. No a tato dáma v minulém týdnu podstoupila operaci střeva a vypadalo to, že všechno bude v naprostém pořádku. Bohužel, vzhledem k výraznému zhoršení zdravotního stavu i podle posledních informací museli doktoři uvést do umělého spánku. Tak jí držme palce, ať je brzy v pořádku a je zpátky na koncertních pódiích. Každopádně teď je všechno vedlejší, hlavně ať se z toho tato dáma s velkým D dostane. Pojďme dál, Buřinky 2 nebo Five Finger Death Punch, tak si na Rádiu Čas Rock budeme hrát za malou chvíli. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

po půl páté nám na rádiu Čas rok doznívají Five Finger Death Punch. Před námi jsou Rozpít Vagon, kteří mají 4 minuty a 48 sekund. Tak je to tady napsáno. No a tolik času máte na to, i abyste si vybrali další pecku. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

Ten pohodový kousek, s ním Real Speed Wagon, teď tady u nás v rádiu Čas Rock. A my trošku zrychlíme, nazdar Hanzi, bylo by možné pustit něco od Dragon Force, právě jsme dodělali kolem baráku, sedli jsme si do pergoli a otevřeli si pivíčko a k tomu posloucháme rádiu Čas Rock. Velké díky, Jirka, není vůbec záč, muzika je nachystaná a já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek soboty, celou neděli a uslyšíme se zase v pondělí. Čau!

Parok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4. Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
2: Ahoj, tady Kusovka a já vás vítám u dalšího pokračování pořadu Rock Music CZ, ve kterým vzpomeneme s Danem Horinou na skupinu Vitacit. Dozvíte se, jak to bude letos foukat na slavnostech piva pod komínem a mým prvním dnešním milým hostem je teď Vašek Mrzena, basový kytarista a hlava jední z našich nejlepších power speed metalových skupin, které už jsou bezesporu Rimortis. Vašku, ahoj.
3: Petře, zdravím tě, ahoj.
2: Vaše nový album se jmenuje tak jako poeticky Pán skal. Tak proč zrovna takhle? A kolikátý je vlastně řadový?
3: Tak, Pán skal je naše 10. řadový album, jubilejní. A co se týče toho názvu, že člověk udělá 10 písniček a pak hledá nějaký jako vhodný název pro to album. Chtěli jsme něco, co je jako úderný, jasný a má v sobě trochu nějaké romantiky.
2: Jasně, a to se povedlo? Aspoň z mýho pohledu, jo?
3: Já doufám, že jo, doufám, že posluchačům tuhle skladbu pustíš a dej nám za pravdu.
2: No pustím a právě hned teď Pán skal, titulní single nového alba skupiny Rimortis, jdeme poslouchat.

0: CZ.
1: Vašku, kolik radosti, ale i starostí vám přináší vaše nový album s názvem Pán Skal?
2: Tak zatím jsou to hlavně radosti, album je venku 2 měsíce, takže, nebo přes 2 měsíce, už na to máme samozřejmě nějaký odhlasy od fanoušků, protože končí vlastně turníčko k tomuhle albu. Spíš jsou to radosti, lidem se to líbí, udělali jsme 5 singlů, 5 zveřejnění, co se týče videoklipů nebo lyric videí na YouTube, takže my jsme zatím dost spokojení.
1: A na samotném albu je kolik teda písniček? 10, jak jsi říkal?
2: Přesně tak, držíme se takový ty klasiky 10 věcí.
1: Kdo tu psal převážně muziku tady na tom novém albu a kdo poškádl básnický střívko? To jde všechno za tebou? Nebo někdo s tebou tvořil?
2: Tak. Vemu to odzadu, básnický střívko, to znamená texty, škárlim celých 27 let v Rimortis já sám, takže nebylo tomu jinak ani na tomhle albumu, všech 10 textů je mých. A co se týče hudby, tak jsem rád, že se aktivně zapojili do tvorby kytaristi Martin Čermák, Marko Masa, a jedním střípkem právě titulní věcí Pán Skal pomohl i Milan Hloucal, zpěvák.
1: Jak to bylo ve studiu? Bylo všechno v pohodě a točili jste pouze jen jako členové Rimortis, nebo jste měli nějaký hosty?
2: Tak my máme tu výhodu, že si dokážeme, co se týče studiové práce, všechno zajistit sami. My točíme ve vlastních domácích studiích a pak jenom mixujeme a masterujeme v profi studiu. Už po třetí jsme zvolili Holy Sound Studio Martina Holandra ve Velilbech.
1: Jsem si to myslel.
2: A co se týče hostů, tak jsi na to narazil dobře. Máme hosta v závěrečné skladbě Babylon. Si s námi duet střihnul zpěvák Petr Dolének.
1: Šrámy na duši, to je další pecka, kterou tu mám připravenou pro naše posluchače. Je to parádní metalová balada. Hele Vašku, to je od vás moc hezký, že jste nezapomněli na Čičí. Viď?
2: No, tak říkáš to hezky, na Čičí my myslíme dost často, ti můžu říct, nicméně ne úplně tak v tvorbě, pořád jsme ten power speed, jak jsi říkal, nicméně každá rocková kapela by prostě na tom albu měla mít aspoň jednu baladu, tentokrát se nám snad povedly Šrámy na duši.
1: No, že jo, viď, já si to taky myslím, že se povedly, ale myslím si, že se povedly jako bík, tak jdeme poslouchat Šrámy na duši, skupina Rimortis a nový album

0: Vy jste teď na turné se skupinou Vanaheim, máte za sebou už několik koncertů, tak jak jste si to celý užívali, byly nějaký pokoncertní radovánky a máte před sebou ještě jeden, tak kam nás pozveš?
1: Tak pozvu vás na finále turnička v sobotu 16. května v Kolíně v městském kulturním středisku v Kulturáku, krásný prostor. Určitě bych chtěl říct, že kromě Vanaheim a Remortis nás na tomto turničku podporuje kapela Roxor, který jsou už kluci jsou matadoři v tom heavy žánru tady u nás. Takže to je taková fajn trojkombinace melodického metalu. Myslím si, že to turničko bylo relativně úspěšný. Objeli jsme 8 míst, my jsme spokojení, spolupráce s kapelama bezproblémová, úplně ani jedna z kapel nejsme typy na nějaký jako after party a na nějaký jako echt velký paření, ale právě jsme si říkali, že v tom Kolíně, který je regionálně jako blízko všem těm kapelám, jsme tam téměř všichni jako doma, protože žijou Roxor je nimburský, my jsme poděbradský, Vanaheim je chlumecký, máme to všichni jako do toho Kolína za rohem, tak je možný, že tam nějaká jako finální after party proběhne.
0: Ty jsi nám tu prozradil, že pán Skal přináší vlastně 4 nebo 5 obrazových nějakých relací, videoklipů a lyric videí. Budete točit třeba ještě nějaký další videoklip tady k tomu albu, nebo si myslíš, že to stačí?
1: Dobrá otázka. Já si myslím, že na poměry české kapely zveřejnit z obrázky půlku desky, to znamená 5 věcí, je už relativně dost, ale přesto máme v plánu ještě 2 klasický videoklipy. Ten jeden by měl být trošku takový parody videoklip, protože občas se setkáváme s názorem, že Remortis se berou jako zbytečně vážně a tak, tak chceme ukázat, že to tak není, že už dávno po těch 27 letech fungujeme s nadhledem, takže uděláme během pár týdnů, maximálně měsíců, jeden takovej vtipnější videoklípek, doufám, že se nám to podaří. A pak v závěru roku bychom chtěli ještě jeden klasický, řeknu, jako navážno, to znamená, že skončíme ve finále na 7 písních, které budou mít nějaké obrazové stvárnění.
0: Vašku, co se zatím za tu dobu vaší existence na český rockový scéně skupině Remortis nejvíc povedlo? Co si myslíš, jako že bylo hodně fajn?
1: Tak já vždycky považuji za úspěch to, že za těch 27 let existence jsme nikdy nepřestali hrát, působit třeba vzhledem k personálním změnám, jo? Jakože jsme nečekali na muzikanta, že nebyla žádná díra v koncertech. Jinak se považujeme za kapelu pracovitou, to znamená za 27 let 10 CDček, občas to byly i 2 CDčka, máme DVDčko, 12 videoklipů, odehráno 900 akcí. To jsou takový jako střípky, který když složíš, tak prostě z toho nám to dělá radost a jsme spokojení s tím, jak to funguje.
0: To jsou parádní mety, všechno, co jsi tady teďko vyjmenoval, co má kapela Remortis za sebou, tak já držím palce, aby to takhle pokračovalo dál, protože kapela Remortis si myslím, že je takhle pracovitá hlavně díky tobě, protože ty tam máš velký power, tak na bránu. Co si o to myslíš sám?
1: Děkuju moc. No, je to tak, že jsem jediný původní zakládající člen a jak už jsme zmínili, skládám jak hudbu, tak texty, snažím se o nějaký jakýsi management. Je to jako víceméně, jako ta práce je na mých bedrech, ale bez spoluhráčů v jakýkoliv sestavě kapelou Remortis prošlo 23 muzikantů za těch 27 let, takže bez těch 22 zbylejch by nebylo nic, takže to není jenom o té jedné osobě.
0: Kde najdeme Remortis na netu, ještě prozraď?
1: Tak všechny takový ty klasické internetové platformy, to znamená Remortis.cz, ale fungujeme na YouTube, Spotify, Facebook, jo, všechny tyhle ty moderní internetové vymoženosti máme.
0: Přeju hodně štěstí a zdraví taky mimo jiné kapele Remortis do budoucna. Ať se vám daří, ať máte hodně lidí

0: Se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Jakub Zakravač, dramaturg a tiskovej mluvčí parádního festivalu s názvem Slavnosti piva pod komínem. Jakube, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím tě a zdravím všechny.
1: První otázka je jasná, Jakube. Kdy a kam máme letos přijet na tvůj parádní festival?
2: No tak samozřejmě k nám do Záhlenic, do pivovaru Záhlenice, a to v termínu 22. a 23. května.
1: Ty jsi zase letos pozval samý parádní kapely, tak já bych teď jednu z nich pustil a bude to Doga s jejich hitem Road 66, který tady určitě posluchači, když přijedou do Záhlenic na slavnosti piva pod komínem, určitě uslyší. Tak jdeme na to. Doga tu bude hrát 22. května v 9 večer, takže je to vlastně páteční headliner, Jakube?
2: Dá se říct, že vlastně ano, je to v ten nejlepší možný čas.
1: Jdeme na to. Doga a Road 66.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
2: Kubo, pojďme k samotnému programu. Tak kdo zahraje v pátek 22.5. a kdo v sobotu 23. května? Máš to nějak sesumírovan v hlavě?
3: Páteční program odstartuje od 15 hodin kapela Dark Kabale, kteří určitě všichni znají. Následně v pátek ještě bude Motorband, Proteus, Alkohol, jak už si říkal, Doga, Panoptiko. Kapela, na kterou se v pátek moc těším, i skrz tu show, která vlastně zakončí ten páteční program, tak bude Revival Rammsteinu, RCZ, kteří vystoupí s unikátní ohnivou show, takže doufáme, že nám pivovar nezhoří a v sobotu to odstartujeme znovu.
2: Jo. A sobota bude jak vypadat?
3: Sobota vypadá tak, že klasicky o 12:15 začíná záviš, potom se můžou posluchači, návštěvníci těšit na kapelu Premiér, potom kapela Terapie s Miroš Majdou, Jamaron, Komunál, Heleniné oči, Harley, Desmod a zakončí to kapela Křídla od půlnoci až do uvidím, neuvidím.
2: Jo, aha. Všechny kapely budou hrát hodinový koncerty nebo jsou tam nějaký výjimečnosti třeba na závěr toho daného dne?
3: Všichni budou hrát hodinové koncerty a vlastně potom ze soboty na neděli od půlnoci Křídla hrají až do posledního přeživšího.
2: To je hezky, hezky řečený. Mým dalším dnešním milým hostem je Desítka, frontman a tělo a duše skvělých Dark Kabale. Desítko, ahoj.
4: Dobrýku.
2: Vy letos startujete festival s názvem Slavnosti piva pod komínem. Bude to 22. května o 3 odpoledne. Tak jaký máte připravený na letošní rok pro vaše fanoušky a fanky koncertní playlist? Budou hity i novinky?
4: Přesně tak, budou hity i novinky, ale těch hitů bude víc než novinek, protože vlastně my jsme vydali desku a naposled v roce 2024. A takže teďka jedeme takový greatest hits prostě, nebo sami evergreeny.
2: Hele, Desítko, má to nějakou výhodu začínat festival? Já to vidím jako muzikant, že jo, že máš víc času na zvukovou zkoušku, nastavení zvuku a tak dále. Jak to vidíš ty?
4: Vidím to podobně jako ty, ještě další výhoda je ta, že v podstatě tam přijedeš jako čerstvej, jo, takže když jsi někde, se tam motáš prostě 4-5 hodin a čekáš prostě na hraní, u toho piješ třeba džus nebo tak něco, tak se ti může stát, že v těch 11 už úplně čerstvej nejseš, jo, takže tady to odpadá, takže ten výkon by tomu měl odpovídat, jo, že to bude prostě jak Spartesu.
2: Kde najdeme Dark Kabale na netu? Pojď připomenout našim posluchačům, aby jsme se podívali, jaký všechny koncerty budete letos absolvovat a samozřejmě na ně zajet, že jo?
4: Buď na klasických stránkách www.darkkabale.cz. A myslím si, že i když projedou události na Facebooku nebo na Instagramu, takže tam prostě najdou prostě, kde hrajeme. Já si to teda, jako abych ti nekecal, já si prostě už jako nepamatuju.
2: Desítko, díky za pozvánku na koncert Dark Kabale, kde budete hrát 22. na slavnostech piva pod komínem a ať se daří celkově. Měj se krásně a zase někdy někde. Ahoj.
4: Děkuju taky, přeju, ať v Záhlinicích je úplně narváno, ať se všechno povede, ať se povede počasí a my tam za váma rádi přijedeme, rádi zahrajeme.
2: Hele, víš co, ale
4: krásně všichni.
2: Slavnosti piva pod komínem začínají Dark Kabale, takže to je i, řekl bych, taková záruka, že bude narváno od začátku, od těch 3 hodin. Měj se krásně, ahoj, čau.
4: Taky, hajsa, čau.
2: Dáme Dark Kabale a Svět za dekou. Parádní hitovka.

0: Music. CZ.
1: To byli Dar Gambale, kteří otevírají v pátek 22. května letošní slavnosti piva pod komínem v Záhlínickém pivovaru. Ale teď zpátky za Jakubem Zakravačem, generálním štábmistrem festivalu. Jakube, jaký jsou možnosti přespání?
2: Přespání jsou dvě možnosti. Buď to přímo v areálu bude stanové městečko, na které jsou lidi už zvyklí, které je přímo v pivovaru. Jsou tam sprchy, toalety, všechno gratis. Případně potom, kdyby někdo chtěl přijet s karavanem nebo přespat v autě, tak přes cestu za fotbalovým hřištěm je parkoviště na zpevněné ploše, kde jsou samozřejmě taky sprchy, toalety a je to 200-300 metrů, takže jenom bezpečně přijít přes cestu a přijít na to pivečko.
1: Jak je to aktuálně s lístkama? Je možný sehnat lístek i na jeden den, nejenom na celý festival, teda dvoudenní lístek? A kde je můžeme v současné době zakoupit?
2: Určitě, jsou prodeji jak jednodenní, tak dvoudenní lupeny. Jednodenní vychází na 790 korun, dvoudenní na 1490 korun. Tato cena se až do začátku akce nemění, takže potom až na místě budou dražší vstupenky. Pokud posluchači chtějí koupit vstupenky z pohodlí domova, tak můžou přes SMS ticket. Případně máme předprodejní místa, a to jak u nás v pivovaru v Záhlinicích, tak v informačních centrech v Hulíně a v Tlumačově, případně v trafice pana Menšíka v Kroměříži na Velkém náměstí.
1: Jo, tak zdravíme pana Menšíka. Já jenom ještě našim posluchačům připomenu, že soutěžit o lupeny na letošní slavnosti piva pod komínem budete moci také na Facebook adrese Fine Rock. Pojďme ještě jednou rekapitulovat, kdy a kam a na jaký koncerty můžeme přijet letos na slavnosti piva pod komínem.
2: 22. a 23. května se na vás těšíme v pivovaru v Záhlinicích. Těšit se můžete na kapely Proteus, Dogo Alcohol, Panoptiko, Helenine oči, Jamaron, Harley, Desmod, Terapie s Mirou Šmajdou, RCZ, což je vlastně Revival Rammsteinu, na které se moc těším. Dále pak Dar Gambale, Motorband, Záviš, Premiér, je toho spoustu.
1: Paráda.
2: A ještě bych, jestli můžu, tak ještě vypíchl, že letos jsme posílili pivovary, přes jenom jsme slavnosti piva, takže se návštěvníci můžou těšit na 17 pivovarů, což je zhruba 50 druhů piv.
1: Ještě v rychlosti pojď, na který adrese najdeme kompletní informace?
2: Takže všechno najdete na našem Facebooku, jsou to slavnosti piva pod komínem, a stejně tak i na Instagramu, jsou to pivní podstržítko Záhlinice.
1: Jakube, moc krát dík za informace o letošním mejdanu slavnosti piva pod komínem v Záhlinickém pivovaru a hlavně, ať přijde krásný počasí. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Děkuju, měj se pěkně a těšíme se na vás. Ahoj.
1: No a protože na slavnostech piva pod komínem zahrajou taky Komunál, tak teď od nich dáme jeden velký hit, který tu taky určitě uslyšíte naživo. A tím hitem je Clown.

smutným hlasem povídá, že je úplně na dně. Že je život moc tvrdej a krutej. Že je na tom hnusném světě úplně sám. Doktor se zadívá sousedně na starce a odpoví. Na to je snadná pomoc. Ve městě vystupuje slavný klan Paliači. Sejděte na něj. Ten mám zvedne náladu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je zpěvák, skladatel a textař Dan Horina. Dnes se vzpomínkou na jeho působení ve skupině Vitacit. Dane, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás, přátelé.
0: V jakém období jsi vlastně frontoval s Milošem Doležalem Vitacit?
1: My jsme se nikdy na pódiu jako frontmani nepotkali. Já jsem skončil dřív, než Miloš nastoupil.
0: Jo, aha, tak aha. To bylo takhle. Já jsem si myslel, že jste spolu hráli.
1: Ne. Já jsem odcházel v roce 85, pak tam byl Láďa Křížek, že jo, asi a po roce a půl odcházel a vlastně Miloš nastoupil později.
0: Aha. Já jsem si myslel, že ty jsi tam byl frontman,
1: ano.
0: To jsem si vlastně nedohledal, to se omlouvám, a Miloš Doležal v té době tam hrál na kytaru, že
1: ne,
0: tam
1: ne,
0: byl
1: ne,
0: jako
1: ne.
0: Gitarista, nebyl, jasně.
1: Až když odcházel Michal Bohumel a to už tam zpíval Láďa, tak vyjali konkurs, který vyhrál zákonník Miloš.
0: Aha. My jsme tu proto, aby jsme si pustili nějaký pecky, který se tě přímo týkají, a je to vlastně z výběrové desky, která se jmenuje Revisa Trojka.
1: Ano, je to tak, teď vyšlo.
0: Tak si teď tady z té desky pustíme první ukázku a ta pecka se jmenuje Stále dál. Dan Horina a Vitacit.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dane, single Stále dál, který tu právě dohrál, ten je přímo z jakého období?
1: To není single, protože ono to nikdy nevyšlo. My jsme vlastně, já jsem vlastně za komunisty byl závadová osoba politicky, to znamená, že jsme neměli šanci nic natočit, jo. Aha. A Stále dál bylo v podstatě jenom v demosnímku a nikdy to nebylo vydaný. Ani jako single, ani na žádném albu, až teď.
0: Mhm. Jo, tady na Revisited trojce. Muzika a text, tady u té pecky, tedy Stále dál, to jde celý za tebou.
1: Ne, já jsem muziku neskládal, já jsem dělal jenom texty, některý písničky, ale u Vitaci tu ne. To dělal Luděk Adámek, tu muziku, taky je to slyšet, protože ta basová linka je fakt jako nadupaná, jo. Uh-huh. A voiceovala prostě Kuře a Bohumel, tehdy, že jo, uh-huh. A text jsem dělal já, ano, to bylo Stále dál. O Tulákovi po vesmíru.
0: Jak vlastně vznikala nahrávka tady té desky vzpomínkový, dalo by se říct, Revisited trojka?
1: No, probíhalo to tak, že to bylo malinko komplikovaný, protože tím, že vlastně Miloš se rozhodl, že využije archivy i ještě jiných interpretů, včetně mě, Pavla Rota a tak dále, tak vlastně se to natáčelo na více místech, jo?
0: Ano.
1: Většinu věcí natočil Miloš u sebe, to znamená s mladým Dudíkem a s Bubeníkem udělali celý ty základy.
0: Ano.
1: A některé ty věci dohrával Luděk Adámek s Basákem a zpíval tam Alex McBeat.
0: Ano.
1: A jinak ostatní věci všechny podkládal Miloš a celý to natočil, tu muziku, kytary, basabicích.
0: Jo, a ty jsi tady na té desce fungoval teda jako zpěvák, to tady no, slyšíme. Takže jsi přijel v některý dny a naspíval s
1: to. No, to je docela dobrodružný, protože byl problém s časem a ta nakonec jsme se sešli s Milošem a s mladým Milošem v Modřanech a tam jsem za odpoledne ty písničky naspíval a zdvojil.
0: Jo, aha, za jednu odpoledne.
1: Za jednu odpoledne.
0: Ježíš, a to jsi to všechno pamatoval tak jako, jak to bejvávalo, protože to už je drahně let zpátky?
1: No, to je nějakých 35, možná 40 let. No. Hele, ty texty ti nevypadnou. Samozřejmě jsem si je pro jistotu vytisk, ale jo, nepotřeboval jsem je. Jo. Naběhne to.
0: Jak se tenkrát dařilo koncertně kapelám, který fungovali v těch 70. 80. letech, protože to nebyla úplně procházka růžovým sadem, protože komunisti tuhletu muziku jako vůbec nemuseli, jako, co se týkalo heavy metalu.
1: Tak nám se povedlo, že my jsme v 80. myslím prvním roce hráli v F-ku nahoře ve velkém sále s Abraxas a s Odysseou a ten koncert nás okamžitě prostě propálil, takže pak jsme samozřejmě objížděli zábavy a tak, ale začaly koncerty, pak byla Barča, že jo, Vltavská a tak, no, Plzeň. Začali jsme koncertovat a mělo to dobrý jméno, takže prostě ty koncerty byly.
0: Hmm. Jsme tu hlavně proto, aby jsme si pouštili muziku, tak já bych teď našim posluchačům nabídnul další pecku tady z toho alba. Ta se jmenuje Vzpomínky na budoucnost. Chtěl bys k tomu něco dodat?
1: No, tuhle písničku jsme v podstatě dělali trochu na zakázku pro jeden velký festival a bylo tam trošku jakoby zadání, že tam má být protiválečný text.
0: Hmm.
1: Tak jsem napsal Vzpomínky na budoucnost a písnička se chytla, takže jsme ji hráli s velkým úspěchem na koncertech.
0: No fajn, tak jdeme poslouchat. Vzpomínky na budoucnost, Dan Horina, Vitacit, dneska po druhý.

0: Kdo tady to album vydává? Kde ho můžeme sehnat? Kde si ho můžeme koupit?
1: No tak to víš, že ty LPčka určitě půjdou. No. Je to třetí part, to znamená, že to vydává stejný vydavatel, jsou to Warner Music.
0: Ano.
1: Je to normálně v distribuční síti a je to samozřejmě na všech těch digitálních kanálech.
0: Na formách, jasně.
1: No.
0: Kdo přišel s tím nápadem zarchivovat, takhle krásně vytacit jednu z těch nejzásadnějších českých rockových kapel 70. 80. let? To byl Dodo Doležal?
1: Mm-hmm, no tak protože Miloš vlastně natočil ty dvě desky, že jo, kde dělal takovou svoji revizi svých skladeb a napadlo ho potom, že by bylo docela dobrý, kdyby ten vytacit si zaslouží, aby tam byly i ty další zpěváci z jiných dob, takže vlastně rozšířil tu časový pásmo od 75. roku do roku 91, aby pokryl celou vlastně kariéru Vitacitu.
0: Můžeme třeba doufat, Dané, v nějaký případný jednorázový výjimečný koncert tady z toho období, kde bys ty stál na pódiu jako frontman Vitacitu s muzikou, kterou si tenkrát s Vitacitem zpíval?
1: Jo, možná, že se domluvíme s Milošem, že bychom udělali společný koncert, ale určitě si můžou lidi těšit na 50. výročí Vitacit, bude slavit v Labuti v Říčanech,
0: no,
1: kde
0: jasně,
1: bude hrát současný Vitacit, Motorband, Merlin a pokud se dám to poštěstí, tak i stará sestava Vitacitu bude hrát ty věci zásadní z těch starých dob.
0: Jasně, a víme, kdy tady ta sláva paráda proběhne?
1: V listopadu, ale nevím datum.
0: Jo, až v listopadu, tak
1: ale
0: nás to čeká na
1: podzim.
0: Jo, tak to je super, to se budu těšit. Teď od Vitacitu ke skupině Merlin, tedy tvý současný kapele. Co je, Dané, tady novýho?
1: No tak my máme vlastně 2 roky novýho bubeníka, syn našeho basáka je fantastický, takže já mám hrozný štěstí, že Kolouch prostě Honza nezval, samý dobrý bubeníci, takže my teďka normálně hrajeme, koncertujeme a už máme připravený 2 věci, které chceme udělat s klipama, aby jsme to mohli předat vám a postupně budeme tvořit dál a dál, až to bude prostě na album, no.
0: Jo, takže cesta, single, videoklip, připomenout se za 1/4 roku jedno a to samý a až dojde
1: přesně tak
0: do fáze, kdy bude 10 takovýhle singlů hotových, tak to dáš potom na jedno album. Dělá to tak spousta kapel.
1: No dneska už to myslím, že to ani jinak nejde, no.
0: Pozveš nás na nějaký nejbližší koncert Merlina?
1: Jo, myslím, že nejbližší koncert v Praze, předpokládám, je, že budeme hrát 11. června ve Vagónu, budeme slavit moje narozeniny a budu tam s náma hrát Purple Mania.
0: Jo, aha, dobře, takže oslavíš svoji 30. Co ho dáme? Bylo by to dobrý, vej?
1: Už to je skoro 3x.
0: Dáme si ještě jednu pecku, o který si myslím, že ti je velmi milá, u srdíčka. A je taky z Revisited 3 a ta pecka se jmenuje Návštěva u Led Zeppelin, to je tvůj text.
2: Čeho, viď?
1: To je můj text, ale hlavně jak vznikla. Karel Adam věděl o mojí lásce k Zeppelinům a pro mě vlastně složil takovou frázi zeppelinovskou, takže jsme udělali muziku a já jsem potom na to udělal text, který je poměrně jednoduchý, opakuje se sloka, akorát na konci je tam vždycky jeden člen a ten poslední člen Johnny Bonham není náš, protože v té době on umřel a Zeppelini skončili.
0: No tak jdeme poslouchat Návštěva u Led Zeppelin a Dan Horina, Vitacit.

0: Mockrát děkuji za tvoji návštěvu dneska, za pověc o tom období a skupině Vitacit a držím palce, ať se daří jako co nejvíc s Marlenem.
1: Děkuji pěkně, kamaráde. Přátelé, zdravím vás, ať se daří.
0: To je pro dnešek úplně všechno, za týden dáme Traktor, Koblížky, Trautenberg, Gatecrasher, Protea a Lauter. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážné rockerky, rockerzy, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rock

0: 17. a 18. hodinou.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Čau rokeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém je tady hned ze startu vynikající zpráva pro všechny fanoušky Five Finger Death Punch. Tato americká sestava vypustila do světa termíny svého turné, během kterého se zastaví i v té naší české zemi. Bude to 31. ledna příštího roku v pražské O2 aréně a nebudou tam sami, protože kromě Bleed from Within jim budou předehřívat publikum i Dimitri. Vstupenky už jsou v předprodeji, takže jestli chcete tuto neuvěřitelnou koncertní show zažít na vlastní kůži, máte šanci.

Five Finger Death Punch, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend. A my budeme pokračovat s Ericem Grenwellem, který má hotovou svoji zbrusunovou desku. Ta spatří světlo světa už 22. května. Bude na ní 10 kousků, ze kterých si teď jeden dáme v plné parádě. Ten je už třetí v pořadí a nabízí pohled na situaci, kdy má člověk pocit, že už nemá vůbec nic pod kontrolou. O tom ví tento borec opravdu své, protože po těch vážných zdravotních problémech, které prodělal, se cítí, jak sám říká, opět v plné síle. Tak hlavně, ať to tak zůstane na pořád a tady je.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas Rok, vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostane prostor švédská sebranka Evergrey. Ta se 5. června vytáhne dalším studiovým zářezem, který bude jejich 15. v pořadí a ponese se opět ve skvělém rytmu. Ten doplní chytlavé melodické linky s velice propracovanými texty, které nabídnou jak radost, tak naopak bolest. No a o tom se teď přesvědčíme v singlu, který se tentokrát dočkal i plně hodnotného videoklipu.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém se teď podíváme za formací April Art. Ta má venku single, se kterým lákají na nové album. Z něho nám snad něco představí na letošním Metal Festu, na kterém dostanou prostor v pátek 5. června v odpoledních hodinách, kdy budou druhou kapelou v pořadí, která rozburácí plzeňský amfiteátr Lochotín. Ten nabídne 3 dny našlapané skvělou muzikou, se kterou se tam kromě nich představí Accept, Freedom Call, Avantasia, Camelot, Godhard, Battle Beast a další slavná jména. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme a mně nezbývá, než vám popřát skvělý poslech a roku zdar.

Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Stephen Jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau všichni! Právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné – oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Před námi je v rok speciálu pětice klipů, které s tímto nebezpečným živlem nějak souvisí. Buď to je kapela hodně využívá, nebo je to třeba název písně. Což bude případ první záležitosti. Že se na žhavé věci nesahá, tak to je snad každému jasné. Takže ani na ten oheň by se nemělo. Kdo si však řekl, že se dotkne ohně? Tak to byli pánové z kapely Lucie na počátku 90. No a stal se z toho jeden z nejúspěšnějších singlů.

Čekají nás celkem tři zástupci kapel, které během koncertů ohně využívají. A nebo tomu tak alespoň bylo v minulosti. Takoví kysáci už oficiálně skončili, ale údajně budeme chodit na koncerty jejich avatarů. Názor, ať si na to udělá každý sám. Každopádně KISS dodnes drží rekord v počtu plamenometů odpalených současně a taky vůbec nejvyššího ohně na koncertu. Tyto mety zdolali v roce 2020.

Dnes tady v rock speciálu budu mít dvě kapely, které spolu lehce souvisí. Respektive jedna velmi ovlivnila tu druhou. I když mě napadá, on je to vlastně takový koloběh. No, kapela Kiss inspirovala mnoho hudebníků. A kdo se velmi nechal unést jejich show, tak to byli Rammstein. Německá šestice začínala na malých pódiích, ale čím dál více rostly, až bylo jejich poslední turné pro 60-tisícové davy, logicky šly nahoru i jejich ohně a celková show. A už mnoho let platí, že koncerty Rammstein jsou plné výbuchů, ohňů a já nevím čeho všeho.

pokračuje rok speciál dnes na téma oheň, protože právě dnes je Mezinárodní den hasičů a tak jim patří tento díl, jakožto takové malé poděkování za náročnou a důležitou práci. Následující kapela, no tak tady se přímo vybízelo k zařazení do tohoto dílu, protože oheň má ve svém názvu In Flames. I u nás velmi oblíbená partička, takže se letos objeví na dalším ročníku festivalu Masters of Rock.

No a jdeme do finále dnešního rok speciálu. A tak trošku se vrátím ke kapele Rammstein. Říkal jsem, že Němci se inspirovali kysákama. Logicky, i oni poté ovlivnili nově nastupující hvězdy. Třeba Parkway Drive. Ti si jasně řekli, že by chtěli být na totožné úrovni, co se týče show. No a nutno dodat, že za poslední roky opravdu ušli pořádný kus cesty a jejich koncerty dnes patří mezi ty nejlepší, jaké metalová scéna nabízí. Takže na závěr jejich parádní živák. Já se loučím, díky za přízeň a ještě jednou děkuji všem hasičům za jejich práci. Užijte si váš den a s vámi se všemi se budu těšit příští týden v Rock Speciálu.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: Tak přátelé Big Beatu, přátelé roku, přátelé metalu, já jsem Zbavoš a vítám vás při startu dalšího pravidelného pokecu zvaného Backstage. Tak, jak to bývá pravidlo. Za prvé host a za druhé i vyrážíme, jak my říkáme, ven do exteriéru. Dneska klub Barák v Ostravě, dneska kapela Komunál, dneska se mnou Luboš Suchánek. Zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak, budeme se bavit o kapele Komunál, což znamená, začneme tím, že v podstatě vy jste vznikli v 90. rok 1992, teď máme rok 2026. Zkus mi tak nějak jako zhrnout, jestli kapela jako taková se někam vyvinula, anebo, já tomu říkám tak, držím se svého kopita. Tak jak to je u Komunálu?
1: Já si myslím, že se v podstatě pořád vyvíjíme, protože my jsme strašně vyvinutý. Hlavně v Bůčku.
0: Jo, v Bůčku, aha, dobře.
1: Ale tak když to vezmu opravdu jako od začátku, tak my jsme byli parta kámošů a my jsme nebyli jako hudebníci sestavený, jak to u některých kapel je, že ty jsi výborný kytarista, tak si tě stáhnu do kapely. Ne, my jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu a nikdo nic neuměl, a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo, Alice Cooper a všechny tyhle, to, co jsme to, Iron Man, všechno jsme obšlehávali. No a takže jsme pálili rakve na pódium a všechno. Bylo to takový divadlo. No a my jsme díky tomu jakoby v podstatě jakoby nabalili lidi. No, samozřejmě kapely okolní, které uměli hrát, ty nás nesnášeli, no ale my jsme na tomhle tom jakoby vyrostli, já se na to nestydím dneska. A když nás potom lidi kritizovali v nějakých, já nevím, 10 letech našeho působení, tak nám říkali, ale tak jsme přestali dělat divadlo? A začali jsme hrát, jako začali jsme se víc snažit o tu muziku. No a to zase některý ty lidi ze začátku říkali, to už neděláte tu show, že jo, prostě to. Takže furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň jakoby ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.
0: Jasně, to je samozřejmě, protože když někdo hraje 34 roku, tak samozřejmě ten progres tam někde musí být. Ale co mě teď napadlo, jak jsi řekl, hráli jsme divadlo, pak se to tak nějak vyvážilo, já na to budu koukat jako konzument, to divadlo, ta show tam je pořád. Je to o tom, že dobře, muzika je jasná, tu si napíšete, tu složíte, tu nahrajete a tu se naučíte. Vymýšlíte to divadlo i teď jakože, anebo to se vyvine ze situace zrovna třeba na pódiu. Jak to je?
1: Ne, tak všechno je malinko vždycky je trochu připravený prostě, protože my se překvapujeme každý koncert prostě, aniž bychom se museli na to připravovat prostě, ale já vždycky říkám lidem prostě, víte co, kdyby to byl Olympik, tak to máte po každý stejný, když na nás chodíte častěji prostě, tak to máte každý koncert jiný prostě na to.
0: OK, hele, já jsem si připravoval takový to povídání, ty otázky a v jednom z rozhovorů někdo z vás řekl, že největší samozřejmostí je udržet kapelu při životě, že se to povedlo za těch 34 let. Souhlasíš s tím?
1: Určitě, jo, protože někdo se mě ptal na jakém rozhovoru, se ptal, jak má udělat, nebo mladá kapela, mě volal, jak má udělat, aby vydržela. Že?
0: To má udělat.
1: A já jsem prostě, na to není v podstatě žádná odpověď, prostě, tak jsem jenom odpověděl jenom vydržet, prostě na to vydržet, protože i my jsme měli ty houpačky, že se nám nepodařila deska, jo, že prostě zrovna se něco dělo, bylo, nebo já nevím, a prostě a tak seš na to nahoře, dole, prostě na to za těch 30 let se to opravdu jakoby prostě byli jsme za bohy, byli jsme i úplně dole, jo. Takže vydržet, prostě v tom, když seš dole, tak vydržet, no.
0: Hele, řekl jsi, 34 let hrajete, co Luboše Suchánka na tom nejvíc baví?
1: No, já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem potřeboval si vyčistit hlavu o víkendu. Takže vlastně to bylo prostě to, celý týden jsem zařezával v práci a víkend jsme se bavili s kámošem a prostě na to. A změnilo se jenom to, že už nejsem mladý.
0: Tak ty jsi vyzrálý zkušený hudební bardál.
1: Jo, no. zařezávám v práci úplně stejně, možná ještě víc, ale ten víkend se jako nemění, to prostě pořád jdu za kamarádem.
0: Takže
1: já se strašně těším prostě vždycky na ty lidi, kteří už ty po té republice máme ty svoje na každém fleku prostě, takže to akorát už se léčím 2 dny, no, prostě.
0: Když tak to je samozřejmě s věkem, to je třeba se podívat do velkého techničáku a na to funguje každý.

0: Co mě vždycky zaujalo na kapele Komunál, pokaždé, když jsem s váma přišel do styku, tak se za váma, já to řeknu vyloženě, ne že prostě, ale jako smrad se za váma táhnou lidi z celé republiky. Jo? Ne úplně, že by hromady, ale vždycky přijedou. Čím si to vysvětluješ tady tohle?
1: No to je právě asi tím kamarádstvím. Já třeba vím, že dneska přijede auto z Domažlic.
2: No právě, do Ostravy. Ostravě.
1: Do Ostravy, no. Pochopíš to?
2: Ne, ne.
1: Já taky ne.
2: A čím si to vysvětlují ti lidi? Ptal jsi si na to někdy?
1: Hele, já jsem se...
2: Trošku
1: jiný příběh, jo.
2: No.
1: Tady je to asi opravdu kamarádství, že nám je s nima dobře, že už jsme si za ty roky spolu dělali takový nějaký vztahy, že prostě se stýkáme mimo koncerty, ale mě spíš jako udivil jednou, na nás jezdili rodiče, takový manžele, a bylo to prostě, my jsme hráli 80 koncertů ročně a oni byli snad na 50 z toho, jo, po celé republice. Ale už to nebyli žádný teenageři. Byli to prostě normálně kolem před 60 prostě lidi. A já jsem jednou za nimi přišel a ptal jsem se jich, ty Zdendo, vysvětli mi to, tak máte snad nějaký vnoučata nebo prostě něco, tak asi, jak můžete takhle jezdit, takže si to teda vážíme, si to samozřejmě, si to moc vážíme, ale chtěl bych to jako znát pravdu. A on mi odpověděl, prostě jo, máme vnoučata, milujeme je všechno, přes týden říkáme dětem, my se o vás postaráme, jo, klidně dajte, ale víkend je náš prostě. I my pořád chceme žít. A mě to tak nakoplo, víš, prostě, že...
0: Podobný případ, jak řekl ty, o víkendu si užívám a oni
1: no,
0: taky.
1: No, že my chceme žít prostě pořád, jo, prostě to, co mají rád, měl dát muziku. Bohužel ten Zdenda teda umřel.
0: Ale je to dobrý tip, ale... jak to udělat pro ostatní jako děti, tak neotravujte nás o víkendu, my chceme fungovat.
1: Jo, a oni jim tu lásku dají, ale zároveň nestratěj svůj život.
0: To je krásné. Pojďme zpátky ke Komunálu. První deska, jestli jsem se dobře díval, 98, ta poslední 2024. Máš ty mezi nimi nějakou takovou, které by si řekl, jako tak ta se fakt jako povedla úplně top, anebo, jak to říká řada muzikantů, vždycky ta poslední je nejlepší?
1: Jako, já asi nebudu říkat, ta poslední je nejlepší, prostě vždycky většinou baví nejvíc, protože jako ještě ji nemáš oposlouchanou, nemáš prostě na to. Ale u mě je to hrozně těžký, protože vlastně v podstatě já spíšu texty a dávám, a vlastně to jsou jako ty písničky, jsou jako tvoje děti. Samozřejmě někdo vyzlobí víc, někdo prostě má brejle, někdo prostě je tlustej, nebo prostě to, ale jsou to furt tvoje děti, že jo, prostě. Takže mám třeba oblíbenější, jako třeba, já nevím, 11 hodin do útoku, ale prostě myslím si, že ta poslední deska se nám docela povedla, že funguje a nikdy jsme neměli 5 klipů nebo 6 klipů prostě jako na desku, což je obrovské, jakoby tam jsme to teda jakoby trošinečku až překvapě rozjeli, ale mám rád. Já nemůžu opravdu říct, prostě, který prostě... Jedenáct hodin do útoku je taková to, že tam jsem zpíval i s Láďou Šafránkovi, který jsem měl jako blízký vztah.
0: Takže to může udělat i třeba toto.
1: A mám na to krásnou vzpomínku, takže pro mě je asi taková topová.
0: OK, jsme v Ostravě, jsme v baráku, v podstatě odstartovalo společné turné s Alžbětou, myslím, že byl Mrákov, Hrálec, říkám to dobře.
1: Chlumec a Mrákov.
0: Tak jaký byl ten start?
1: Ty jo, jako úžasný.
0: Viděl jsem fotky, jo, takže plno.
1: V oba koncerty byly jako vyprodaný, tak to jsem byl šťastný. No a ten start je jako pro spoustu...
0: Byl jsi nervózní po těch letech? Býváš nervózní třeba před startem turné?
1: Strašně.
0: I po těch letech?
1: A čím dál víc. Jo, já prostě fakt, já se s tím peru, já prostě potřebuju, já na to vždycky celou dobu nadávám, že už jsem unavený, že už to neutáhli, že prostě, že musím, a přeju si pauzu, ale když ta pauza je, tak já prostě jsem tak nervózní, si říkám, já bych potřeboval jít furt v tom zápřehu, abych nervózní nebyl prostě. Ano, jsem normálně nervózní prostě a čím dál víc, protože když jsem byl mladý, byli jsem pankáči, bylo to jedno, jestli někomu spadne kytara, jestli dohrajeme si, otočíme písničku dvakrát, prostě a to je zapomenout. Dneska právě už jako musíš držet nějakou laťku, protože ty lidi už si zaplatili, už ne, zase takový 20, jako to bylo, nebo 50, stovku, jako to bylo
0: dřív.
1: Takže prostě máš nějakou zodpovědnost, no a bohužel prostě to tě stresuje, že jo.

0: Jezdíte celkem často. Jezdíte pravidelně, pominu teď festivalovou sezonu, tak v podstatě Komunál je, si myslím, že pravidelně na jaře i na podzim na turné. Teď, a to nejste jako jediní, samozřejmě řada kapel opakuje i ta místa. Chystáte třeba každý rok něco speciálního, nebo tady chystá se něco speciálního? Zaslechl jsem pražské rádio, ve kterém se mluvilo o tom, že eventuálně by v průběhu turné měl být duet.
1: Ano, to nevím, jestli dotáhneme, nevím, jestli to stihneme.
0: No bylo řečeno, já jsem to dobře poslouchal, že snad možná v polovině toho turné.
1: Je to tak, my totiž si myslíme, že to s tou Alžbětou není jakoby úplný závěr, že to prostě je to fakt úspěšný, ty promotoři to chtějí, lidi chodějí, takže prostě si myslím, že si to nějakým způsobem zopakujeme, takže i když ten duet nebude teďka, tak bude za nějaký čas nebo na další nějakých štacích, ale každopádně teď odpovím na ty, proč se vracíme na nějaký místa. No to je prostě jednoduchý. Většinou tam, kde se to podaří, tak už ten promotor sám ti říká, tak zase za rok prostě.
0: Tak, jasně, rozumím.
1: A my jako nemáme důvod když se o nás postaral, atmosféra byla skvělá, lidi přišli, tak proč bychom tady nehráli?
0: A čím to upgradeuješ, kromě toho, aby to bylo prostě, jako jasně, dva roky po sobě to můžeme udělat stejný, ale pak už je třeba upgrade, což znamená jiný playlist. Vy máte hodně desek,
1: To se jakoby snažíme prostě vždycky vyhodit prostě nějak pět písniček a změnit to prostě, nebo zase vydáme desku a obmění se to přirozeně prostě na to.
0: OK, 24 poslední deska, co nový materiál, bude? Jak to je?
1: My totiž příští rok máme 35 let.
0: Přesně, 27, ano.
1: A samozřejmě bychom to chceme vydat i s deskou, takovou nějakou, to možná k tomu bude ještě přilepený nějaký best of, ale to není zase tak důležitý, důležitá je ten nový materiál. A hlavně to všechno směřujeme na takový nějaký výroční koncert, prostě, který by měl být jakoby větší. No, prostě.
0: A už máte nějak třeba v plánu, když jste teda nadhodil rok 2027 nějaké místo, nebo to je zatím jenom plán a prozradit? Je na to relativně ještě čas.
1: Jo, ale já na to můžu odpovědět, protože samozřejmě pro všechny jako muzikanty je Meka Praha, že jo, musí dobít Lucernu, Karlín, Outučko prostě, a aby to mělo jako zvuk prostě pro novináře, pro všechno, aby si kapela něco dokázal. Ale my jsme to vždycky dělali jinak. my jsme se teda taky vydali do ty Lucerny, taky na to jsem strašně pyšnej, protože to bylo jenom náš koncert. Vyprodali jsme ji, prostě podařilo se to, velký sál, tam ta historie byla obrovská a já jsem nesmírně jako si toho vážím, že jsme se tam mohli zahrát a ještě to dopadlo. Pak jsme byli s Proteusem v Karlíně, taky to dopadlo dobře, ale už to není takový, že by to bylo jenom na nás prostě. A na Outučko se bojím, to říkám na rovinu, jo? Takže jsem při zemi, tak jak jsem to měl celou kariéru, ale takže my jsme zvažovali, kam to posunout dál a my jsme na to přišli.
0: Kam teda?
1: My normálně to uděláme tam, kde jsme vzešli. Jo, tam, kde jsme zešli, prostě okolo Chlumce, ale...
0: Takže
1: ale,
0: v Chlumci na Cibi, no?
1: To ne, protože to zase malý už na tohle akci.
0: Jasně.
1: Ale prostě spousta lidí jezdí kolem... Prostě vybrali jsme si zimák v Pardubicích. Protože je to prostě půl hodiny od nás, takže je to naše lokalita. My totiž tím koncertem chceme těm fandům poděkovat za těch 30 let a chtěli bychom, aby tam ty, co na nás chodili od začátku, tak aby to měli prostě opravdu jako na domácí půdě.
0: Teď mě tak napadá, jako nebude už v roce 2007 stát ta největší hala na světě hokejová, myslím z tuhle.
1: Ne, to ještě ne, tu klasickou prostě
0: zimáček. Jasně, jasně, okej. Okay.

0: Jak vzniká u Komunálu muzika? Je to společná práce, nebo je nějaký dvorní skladatel, jamujete, posíláte si to online, já nevím, jak to funguje?
1: No. My jsme tak prvních jako 15 let jsme to dělali všichni na zkoušce, že jsme klasicky, že ten klasický život kapely, že jsme prostě zkoušeli. Pak se to trošku zlomilo, že jako začali takový ty, že většina už měla doma takový ty přístroje, si to nahrávají a prostě tohleto, že už chodili dema prostě na to, tak jsme spíš přestali zkoušet a spíš jsme se scházeli jenom na grilování. No a teďka od nového roku jsem znova vrátil to, co jsme měli těch prvních 15 let.
0: A
1: normálně každou středu od 6 hodin máme zkoušku. Teď jsme zase to měli místo toho pizza večer ve středu. ale bude to. Já se na to hrozně těším, protože prostě mě ty dema moc nevyhovovaly. Prostě já jsem třeba cítil, že teď bych tam chtěl, ta písnička byla dobrá třeba, ale teď bych to chtěl zvednout o půl tónu, nebo prostě už jsem s tím neměl moc, jako, protože my jsme vždycky dělali ten materiál na poslední chvíli před studiem a už nebyl ten čas, že jo, prostě s tím extrémně něco dělat, no.
0: Jasně, rozumím. Textová stránka věci, předpokládám, ta je na tobě, ta je jasná. A tam mě to zajímá, kde v tomhle případě ty bereš inspiraci, protože povětšinou zpěváci jako řeknou, kecám o životě nebo zpívám o životě, sahám pro inspiraci. U tebe to není až tak úplně pravda. Ty texty jsou takové pro mě i k přemýšlení.
1: Já jsem vždycky říkal, že já nejsem tak velký zpěvák a aby mě to ty lidi věřili, tak i já tomu musím věřit. A když už křičím, když už prostě používám ten hlas zjeřivou, tak prostě musím vědět, jakoby proč žru, jo? A musím cítit emoce prostě na to, no. A takže já si píšu takový písničky a takový texty, který ve mně vytvářejí něco, já když říkám, že musím mít malinko stát chlupy, abych prostě...
0: Vlastně bereš tu inspiraci, protože tam jsou různá zajímavá témata, jo? To musíš, jako čteš, koukáš, nebo vyloženě, hele, co na tebe spadne někde?
1: To je různý, měl jsem to v podstatě i z lidí, co přišli ke mně, já vím, že si pamatuju jednu z historie, prostě, že tam byla písnička holčička o zneužívání děcka a to za mnou přišla nějaká holka v lázní, v rohládový bělý a tenhle příběh mě vyprávěla prostě na to, že jí otec prostě to a já takže takhle. Samozřejmě potom, když už jsem neměl kam šahat, tak jsem samozřejmě, už jsem i nahlídnul jsem i do křesťanský knížky, takový prostě, kde byly příběhy, který jsem čel, takže i čtu samozřejmě prostě.
0: Super. Hele, jsi perfekcionista, co se týká muziky, což znamená, vracíš se k tomu, necháš to uležet a ještě tam přidáme stopu a ještě další kytaru, anebo jak už se to nahraje, tak prostě nechám to bejt.
1: Já nejsem určitě perfekcionista, nejsem, prostě já když prostě cítím, že z tohoto ty emoce jdou,
0: no.
1: Tak mě je úplně jedno, jestli to je písnička na 3 akordy, no. Jo, když to řeknu koule prostě na to, jo, a jestli někdo, nějaký muzikant řekne, jo, to je jednoduchá písnička, to, když to cítím, jo, protože já jsem zjistil, že největší hity jsou na pár akordů prostě víceméně, no, takže...
0: No, já když jsem koukal na vaše weby, tak v té sekci, kde máte kapela, je každé jméno vás a vždycky nějaké moto nebo nějaká větička. Ty tam máš napsáno přes překážky ke hvězdám.
2: No.
0: Proč? Nebo co si pod tím mám představit?
1: No, to je zajímavý, protože v podstatě já jsem měl rozhovor se svým synem a on byl ještě malej, ještě prostě byl, já nevím, kolik mu bylo, kolem 10 let. A zeptal jsem, jestli se může nechat tetování, jo? A já jsem říkal, jo, Áďo, dobře, si to rozmyslí, prostě to je nevratný, prostě na to, vidíš to, já jsem rocker a nemám jedinou kérku prostě na to. A on říkal, a co by si tam chtěl vychvít, to, protože nechtěl jsem, aby se pomalu jako obrázkem prostě to. A on mě řekl, tati, já bych tam chtěl přes překážky ke hvězdám, jo?
0: Takže to dal syn tady tohle z toho, jo?
1: A mě to v tu chvíli tak jako zaujalo, ano. Prostě, a tak mě to nadchlo, že jsem mu říkal, Áďo, v pohodě, já ti to i zaplatím, jo, když si tam tohle to necháš vidět.
0: To je hezké, jo,
1: takže,
0: tohle.
1: Takže, dobrý, takže, jo? Takže tak.
0: Když budu chtít jít na Komunál, kam se mám kouknout?
1: klasicky na všechny socky, Inter, Facebooky, prostě na komunál.
0: Super. A úplně na závěr, plány do budoucna. Klidně to můžeme přejet až do toho roku 35 let.
1: Tak já už teď vím, že prostě celý rok máme nabitej, prostě jak jsi říkal, jaro, i podzim, léto je prostě naprosto plný, takže já spíš koukám už na ten 27, kde budeme mít těch 35 let a tam bych teda chtěl ty fanoušky prostě stáhnout všechny na jednu hromádku, aby jsme jim mohli poděkovat a všechno jim vrátit za ty roky.
0: Jo, ok, děkuju moc krát za pokec, přeju hodně štěstí, až se vydaří nejenom dnešní koncert, celé turné a další roky.
1: Já děkuju moc.
0: Tak přátelé, můj dnešní host, Luboš Suchánek, kapela Komunál, mějte se, čau.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které

0: Pecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Čas Rock. Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Čau všichni! Právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné – oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Před námi je v rok speciálu pětice klipů, které s tímto nebezpečným živlem nějak souvisí. Buď to je kapela hodně využívá, nebo je to třeba název písně, což bude případ první záležitosti. Že se na žhavé věci nesahá, tak to je snad každému jasné, takže ani na ten oheň by se nemělo. Kdo si však řekl, že se dotkne ohně, tak to byli pánové z kapely Lucie na počátku 90. No a stal se z toho jeden z nejúspěšnějších singlů.

Čekají nás celkem 3 zástupci kapel, které během koncertů ohně využívají. A nebo tomu tak alespoň bylo v minulosti. Takoví kysáci už oficiálně skončili, ale údajně budeme chodit na koncerty jejich avatarů. Názor, ať si na to udělá každý sám. Každopádně KISS dodnes drží rekord v počtu plamenometů odpalených současně a taky vůbec nejvyššího ohně na koncertu. Tyto mety zdolali v roce 2020.

Dnes tady v Rock Speciálu budu mít dvě kapely, které spolu lehce souvisí. Respektive jedna velmi ovlivnila tu druhou. I když mě napadá, on je to vlastně takový koloběh. No, kapela Kiss inspirovala mnoho hudebníků. A kdo se velmi nechal unést jejich show, tak to byli Rammstein. Německá šestice začínala na malých pódiích, ale čím dál více rostly, až bylo jejich poslední turné pro 60-tisícové davy, logicky šly nahoru i jejich ohně a celková show. A už mnoho let platí, že koncerty Rammstein jsou plné výbuchů, ohňů a já nevím čeho všeho.

Pokračuje rok speciál dnes na téma oheň, protože právě dnes je Mezinárodní den hasičů a tak jim patří tento díl, jakožto takové malé poděkování za náročnou a důležitou práci. Následující kapela, no tak tady se přímo vybízelo k zařazení do tohoto dílu, protože oheň má ve svém názvu In Flames. I u nás velmi oblíbená fartička, takže se letos objeví na dalším ročníku festivalu Masters of Rock.

No a jdeme do finále dnešního rock speciálu. A tak trošku se vrátím ke kapele Rammstein. Říkal jsem, že Němci se inspirovali kysákama. Logicky, i oni poté ovlivnili nově nastupující hvězdy. Třeba Parkway Drive. Ti si jasně řekli, že by chtěli být na totožné úrovni, co se týče show. No a nutno dodat, že za poslední roky opravdu ušli pořádný kus cesty a jejich koncerty dnes patří mezi ty nejlepší, jaké metalová scéna nabízí. Takže na závěr je jejich parádní živák. Já se loučím, díky za přízeň a ještě jednou děkuji všem hasičům za jejich práci. Užijte si váš den a s vámi se všemi se budu těšit příští týden v Rock speciálu.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika,